0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Víkend pamätných cien u Eurospinu. Od 5. 17. srpňa. Izdva jamo. Kornet šlák. 4,99 €. I domača pilečo prsa. 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pamätná kúpňa Eurospin.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinski but bez kosti. 2,59 € i Persil deterđen za rublje. 110 pranja. 19,99 €. A za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Vino Graševina Ilok 2,49 €. Kava Jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?